net máme tu čest vám říci, že jest všech swingazus jest. Tady tady tady lasy dam je swingazu čas a k tanci naraz i zní rytmu hlas. Vidy vyberli vavu zum zum zum, všude kolem je velký schon, to zpívá swingazů milion a všude zní píseň bláznivá. Kdyby vás zazloubit, oh, kdo nás jezduje, jen si libuje a prospěvuje. Tady

dnes máme tu čest vám říci, že jest všech vingazů pěst. Je vingazů čas a k tanci naraz i zní rytmu hlas. Odej se swingu, nebo tisíce swingu.